0: dýrky nemám línýho slova.
1: Tak ty vědi, jak se do lesa volá.
0: Pro všechny, co nabíjí, druhej se hojej.
1: Ať se nás už konečně